Znaczy, nejšnejch, od skoro če korzo je na svojim kincu, ja vám všetkom řeču šumný den zistante vírna, rádio Lama FM, no a my sa korzičujeme znova zaotra popí 8. Prošťať sa s vami, Petro Medviť.